To běhížo Eric Church pola nas v programie a štú hevakište na nás džence ráno čaká jednače po pečiche. Vo ľubosti na vúce spieva džence ráno Steffen Kostoš. Poboske svoa má za nás Mario Hess. A vo dživách mie s nami spieva Hubert Kola. Všetky toto titule slyšíte hač do 6 našim programie. Srbský rozvoz praje dobranie.

cibilki našestšie. Ja si myslel, nikto školi z vás by si rade druhú šalku kofeja skúzbou, kýba so sam zaso druža, kýba časnik abo budžak tak zakúzbou, zo hodinu pozdíšo klinka, kýba časnik ročo stajú. Hej, hej, všetko to je krabat, mou si myslu. Abrakadabra, zimsalabim, abo hokus pokus fidibus, tute kuzvaske rončka, sti zavieste kuždemu

A do přichoda netko tež, z vami lada menujúce na hučbný přichod. Kotra hučba nás tuti hodine očakuje. Hač doleva abo doprava, v tom rozsúči Malina Matikec. Sivu noc je titul Michala Cože. A tu spiela Marek Reka. Všetky tuto titule očakuje vás po takým nitko od 6 do 7.

0: si bědlky nasadím, ja a ja si myslím, ništo školy z vás by si pšal, zobemu čas tak skúzvač, zo jakle si bědlky našist, krabáte to zavěst čemu?
1: Krabá.
0: Za přichodnú sobotu 27.6. tož ako je premiéra staví znovu krabače v Kúriavie samoty čornem komcu. Máme za vás ešte kartky. Tute dživadvo po tvojom nebiom tež ako je, kaž zaješ veľeta tiež, nemale dosponne v upšedate, ale pola nás mače sa na ešte zbožo. Vymyslíte si proste kuzvarské rundčko, pak je nám hač do večera šestčich napísať přes našu internetnú stronu, kýba so vobčeliče so júce rána na telefónovej akcii. My s všetkými zaposvanými rundčkami vulosujeme dvojce dve kartce, kýž sú nám kuzvarské rundčko napísali, a trojce dve kartce, kýž sú nás čelaku svoje rundčko rekli, potek im júce ráno zazvonili. Do večeriu vulosujeme potom júce ráno, a zrobu sú vám lipe básnivo, mám tu tiež nudom příkvat za vás. Hej, lirum larum vertauka, šalka je puna kofia. Tuton by ja netko moja trebač, abo snano tunle, Hama lama rumstata, pona nech je možnička, ja si myslu, to tiež nikomu neškočí. Zvonče tu už na nás a kuzvajče s nami sobu júce ráno našej telefonovej akcii. Môžete si potom dve kartce za premiéru stavať.

Če sač menšino do sedmih, je tu so naše pokive. Čenca je od popodnja 4 do večera 7 dživanička za tykanje pačeru za vojerovsku rijuvansku drastu. Dže, vi za vojerecach, a to domovinskim domje, to je na Drežďanske. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zatka so dženca na večer pečich, a to k ređenju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobedlarský policist Andrej Kober dženca času od 4 do 6 v domie záredniského zjazka Pančicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu záredniského zjazka pri kloštorské vodže sče dženca na zjavné zariadovanie dolej naprošení. Od večera na posedmich tam diskutuje a to na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému miestnu. Kajke je v uvíče ve Užice. Dženca večer po takým na posedmich línie to bude. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku v Serbskim muzeju. Votmovina tuta a dalšo zajímavé prašenja nadenžeče Juce Serbskim muzeju. Poskyt k verjeđe zorabistika popuču Serbsko instituta je na Juce 6 rječe zvisku z zariadovanjem Kofi v Cioch. Teslom z Vúžice do sveta. Serbsce misionárojo je téma a staviznáka Serbského instituta dr. Lubina Malinková podá sa zromadne s zájemcami na sledy serbských misionárov v zámorských krajach a tiež ve Vúžice.

0: Nic jenže švorklecach běsku, ale tež tu budušině, bě čera večer moldžina aktivna betina.
1: Hej, šako rikaše, čera tu zase Happy Monday, veso a bunžela, a to čera jako moldžinska edícia. Nekak 200 opetuario je na dživadu namiesto přišlo, 4 modostných sú po večeru vedli a pokazali sú tam cirku svoje predstajenia, dživadu a tež live učbu, skatovač abo basketbol dokoba metač môžeše Modžina a vokres informovaše vo poskytkách za dječi, Modžinu a svojbe. Hej, šo cuku, zariadovario bišu spokojom ze zariadovaniom a kvališu vizo angažovanu Modžinu.
0: Tuž, dále tak.

0: Ve Woklecach, tam wot mieše so čera prinja stácia letušie Zadkula Beach Toure. Přes cive lečo nitko budu Zadkulario kožde punželu šako ze svuchom mobilom v damnej sö. Při dvima sakomaj so s vami v volejbulu vubičomač a votem rozpravieč a čera na prinju letušu stáciu je nedom sta ľudži přišlo. Zadkulario sú prinji raz leca moto za kožde stáciu postajili a podali, a v Woklecach se čera tuž vuladal písané t-shirty. Benno Šota, bytam a to rozkvače.
1: Triko brazilské, argentinské, vizotež nemské a vele druhých se vuladal v Woklecach. Téma tam běše ladajo na světové mistrovstva kopajnce trikoje. Česatky tajky se na Woklečanským športnišču vuladal.
2: Hej, musím boli se s ministrantami v Rome. A tam smo videli taký fajn alles Roma triko. A tam si ja môj brat nutšli a musím na kajli ten triko echt fajn upadá. A potom smo si kúpili.
3: Musím boli se s môj sotru v Barcelona. Už ona tam je na Blutobor. A potom si ja do tajko triko šopa šo. Tam si také staré retro dávali. A potom si tu nupot a už šo. Ja Ronaldo cool nechám, ja som tu. Tam und Ronaldo ist brasilianisch.
4: Ah ja, mein Trikot so schön, dass man sie extra sa Highfield Festival, weiter seit Schirat was sie chin stali. Ah, da so ein Mauka Skupina, wat Wokelchanski hinjeli. Ha, ist mir da mein Wokelchanski Logo horika. Nasche Männer, einer Lied war, kismo se gupatali.
1: Pop Chat Golle Beach Volleyballe Turniera Susa potom Schitze se so im Trikot sa Foto zestupali. Potom pak dische dale. Finalu běžte můstvě Kokos, vokova Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Měšenca můstvo Manuela Šote. A tuta Měšenca běže na koncu najlepša čera.
5: Já v Praju musíme jara vojovali a teď, když jsme ročo leželi, jsme dále činili a všetci dále vojovali. A naša mentalita dženca jara dobra boha, to ja si musu s to lasu dobuli dženca.
1: Koncentrácia je trebna po 4 hodinách rača, šako ve Woklecach vecik tež ište tun, abo tam nebúl preč duješe.
0: Netko pak mira so šice hižo na přichodnú stáciu, menujce v Ralbicach, tež tam zmeja moto 19. a 90. leta to sú. To reka šice raz do kamera pala mamu a papu pokuknuč a ladač, što tam hišče tak vysa, sich časa modosče.

A svět stá se za věc, že ty šinejší za kopariozo španíské, voni rachuměnujíce čera 0-0 na pravého nuáčka světových mištostv kopence na Kap Verde měnujíce s tým španíčenio za věc, že líčili nesu. Vodladojo od toho dávachu čera ještě dalše vůsledky. Švédska například doby přečivo tunisijský z 5-1, abo belgijská na Egyptusku tež vůrnanára z 1-1. Dženca potom hraješe ráno hižo, respektivně ponoce, Saudi-Arabská na Uruguay, tež tam, končne stav, nerozsudne 1-1 a nerozsudne tiše potom dženca ráno tež dále. S dybkom, kaž jsme 6, odeče 5 naše vůsovanie započínali, jsou oni svoju rů zakončili, Irán a Nová Zélandská, tež tam, kaž prajene vůrnané, z 2-2. Dženca 9, že potom dále, Francuska raje to na Senegal, Francuska to jasne favorit v tutem kole a potom ponoce, že zase dále Irak na Norvegsku a ráno Cjuch, potom Argentinska na Algeriesku a tiež to zmieme potom v rajnšim vúsovaniu. Celé frušné čerstvé vúsledky zase za vás.

0: Apa la nas vězon nie nimo, nie tuže dále, a to z pojezdčemi od Bettiny, přetož je městem a s dupkom na posmich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Ve Voklecach za šulu běše čera prýnja stácia zatkula Bíč Tore 2026. Mústvo Dživia Mišinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade 18. mústvo bě v štyrioch štaflach rao, viace hač 200 posta ľudí bě na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajerio a přiladovario je si s dobom triko zdražšivo, to běše menujce moto čerovšie stácie ve Voklecach. Jako přichodne náredže sú rajbičenio, tam je heslo večora 19.90. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie lepe škytač. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacorých zviazkových krajov mezi druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje zajšve piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižnostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zájič. Konkrétne nemajú sa zapšieča, vuprajenia alebo v obrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nimskeje, ktorýž přísúšia Danojo Nimske, Frizojo, Sintojo a Romojo, kaštiž Serbia, namovia zviazkové knižnostvo rozsud spíšne zvopravdžič. Šprevinu drohu mies Šprejcami a Novým mestom gminie Šprevinu do netvaria. To je zariadniske súdnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri o ližunosťu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušin skoržili. Po ich meneniu by plánovaná droha minehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnom aj steniššom aj hamore a čorni pumpe. V okres Budušin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsudžiť. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodnikov regiona je krolec zarodnictvo ve Vudvoju včera svoje poustaljetne v obstače osvičilo. Kež reknu mi, čeka zavoda Kerstin Krolova su lica dotal derje naljetne a letne kvitki předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuhotovali hač lonihišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo běhač do 19.31 džil vúdvorskeje kobvanje. 19.76 je závod do krolec ruku přešo, viacek témě svišiče cibilky na osom. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu 5 šva zvote v opismo vúdobyva. Minené týdženie Nímsky klebový institút Budešinie na pústa všelakých klebov a cautu prúhovov. Doromady 12 pekarniu z Budeského a Zorilského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezvo. Kupkec pekarnia vúdobyl si s rožkovým a ponožitným klebom, rovne tak, kaž s dvojnými cautami zvotu medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacore serbsce pekario úspešne na prúhovaniu vosušku obdželili všetky vúsledky vozivý Nímsky klebový institút na svojej homepage. A to bych u naše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votrania vostane vici, kojte modré nebio a slunco tu Budešine znajmenša, potom biehu dňa ze zapada za so pomročené, zdžela ešte švíle a s blakami tiež rímania možné, a to šopši maximálne 21 stopňach.
0: Geht schon prosch na Autodrose a Stiri atos mir Sorjels, mir s Budeschinom Wukodom a Wuspokom, dam sti skunzovane jesjit wona lewe jesni, dam potek im Geetschbuitschin a Stiri, s mir Sorjels Budeschin Wukod a s mir Wuspok, schit dam sti defekten jesjit wona lewe Czare.
1: Serbski Roswuss.

Du hisch Nuinka z Vatikana, Vatikan News da grets. Vatikan zerstörista a 20 hektaru vulki solarne park na svojim exterritorialnym terenje w Ponte Galleria bola Roma natvarić, to je Severna Roma, a ma za to nietko tež dolnost kraja italskie. Vatikanska wopswitua zaožba Fratello Sole, bratia svonca da grets, tutun projekt navjeduje a runje tuta zaožba bu hakle krótko po jeho wulbie kebamši wot Lea Stornateho zaožena po takim hakle loni a tuta zolana připrava dama pak centralnu etisku náležnosť cirkvinskie vúčby z Vopravdžič, kaž novinska agentúra pisaja, kajže to tež bamš Franciscus v ekologiske encyklice Laudato Si formuloval menujce produkovanie zelenej energie. Po dotvarje by Vatikán prejni a jedinčky stát sveta byl, kotrž viace solárnie miliny produkuje, hač sam přetreba. Dy z tvarom započnú a štú tam z cova tvariač mešnice sami tež sa bo pomaja, z tým dotal hišče ničo jasne nie.

A što je naši domi znje tak los k tomu netko pokive. Dženca je od 4 do 7 dživanička tykanja pačerju za vojerusku rijovansku drastu. Dže? Bezo vojerecach, a to v domovinskim domje, tu nie na Drježdžanski. Domovinska skupina Pančice Kuko ta zetka so dženca na večo pečich k redženju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobydlanský policist Andrej Koba, a to dženca, od 4 do 6 v domie záradnického zjazka Pančicach Kukovie. V naloku MIT Budušin a CDU skupinu záradnického zjazka při kloštorské vode sče dženca na zjavné záradovanie dolí naprošení. Od večera na po 7 tam diskutuja na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému místnu. Kajke je vůbíče ve Úžice. Čenca potekým večer na posledních léně. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokuva so za tibetský zbírku v Serbským muzeu. Votmu na tuto a dalšie zajímavé prašenia na den dječe Juce Serbským muzeu poskyt k vrede zrabistika popuču Serbského instituta je na jucejšie srede zvisku se zariadovaniom kofi v cioch. Po tesvom zvúžice do sveta serbsce misionárojo je téma, na kotruž staví znáka dr. Lubina Malinková přednošuje. A s tým je cibetliky na 8. Serbský rozvoz praje dobranie.

0: Nábožné slovo.
1: Mađanca Cornelia von Rutendorf-Przewolski.
2: Kužde ranje, gdyž ládam s voknom, víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišče tam. Tajke stare a vohidne štomisko, a na zimu nie je ani jabuko mio. Nie může da tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekni. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu bylo. Von nie mieješe žane pôde, a lučo diskutovachu hač dyrpio jeho porubač abo nic. Nitko sem kužde ranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlieču, starosću so, gdyż mruz roze. A čeho dla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavie. Na jich płodach dobyče jich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. V kotrych situacjach a pola kotrych vecov, pola kotrych luči trebače v čerpnosť a dysoto vudani, sčerpliwy byč.
1: Nabožné slovo má dženca na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka Cornelia von Rutendorf-Przewolski.
3: Jana kajš taká kvietka, tužná pak je nož zrytka, pustosím tu na Insta, a vo tyž posreč miesta.

0: syn so k nam, spiršu runje Nicole Simonova a kemni sednova a postupiva jesu netko tež Bettina Wenderotova.
1: Polícia z G.
2: Tokiš nie jedenacice, či letný šofér Forta nedželu čovanú amplu obkečbúval, je so na kšižovaní šuva vojerecach nezbožo stavo, dvajacice, či letný vodžer Favia Tuareka, kiš mierše zelenú svetcu zrazu menujce do Forta. 20 či letný sobu jedúce Forta bu lohce zranené do korunie dojezené, policia zvistší, zobie pozdatné zavino a nezbožo alkohola piju testu nese menujce hodnotu nimane 0,7% promilu alkohola v krii, dohromady je tam škoda na stavanie, že 30 000 €. Sobotu ráno je 26-letný vodžer Honda Civica na B6-60 mes narčom a čornym kumcom z nezbožiu. Vún bez dotal neznatý je příčiny při odbočce Piskunia, to je přemyslový areál nedaleko čornokumčanského dvorniša, nalivo z drohy zajú a doštoma prasnú. Šoféra doberú Češko zraneného s helikopterom do kliniky dovesť a tam je škoda nastala nemale 10 000 €. Nedželu popodňu je policia Kamencu šoférku Toyota kontrolovala, dokiaľ neobsiedžeše 66-letná žanu pfačivú jezdnú dovolnosť je zastojnice zakazachu dalejč. Podobne budešine tam by jedna postaletná bez flepov popuču so svojim Hyundaiom, tež za neho by jezba na blaku nima.

0: Stajnje šo zrozumič, štož so politiskih narječah abo sudniskih jednanach praji abo pisa, to nije vize lohko. Jeli nesu runje politiske vedomost, če studuval abo svoj master bi vielčenju. Zaušich trujih je njetko svetlešku na koncu kura ve vidjeć, Petina.
1: A ecele prave Sakska Vustava menuce existuje vo dženznišeho tež lohke riči. Z jednorenu verziju cedža krajnem seme dreža nach pšetstajič, a tež prezident Aleksander Dirks rekne MDR, přesto budže ústava za ište viace ľudí zrozumlivá a přístupná, za to ju však máme. Dirks úzbiene každé vobydlame vidieť, kotre prava a tež vinovatosť, čo má tu Sakske. Von sa netko nádžia, zo to tež jace dovere do demokratie přinese.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, hič bujtaj. Huhu! Hej, ladajtaj. Vulkeš klenšane rota. Dajke še vidjo nesem.
1: Haj, ale... Vone sú začinené. Možno zo je zástup zakázané.
2: Ľudkaj, to sú moderné rota. Snano, so same voco vočinia.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane rúce.
1: Vone sú hýbaja a zynča.
0: Rota sú živé, mato.
2: Nie. To je technika. Za tym kowa so przemyslený mechanizm.
1: Technika? Je to zvyduch, kiž môže nás šlapnič, když do rotu stupíme?
0: Lí, ký to zastupí přes magiske rota. Zim, zalabim, rota so vočinia. A lí, ký to hýže zase na magiske vašne ústupí. Rota so zase začinia.
1: Prosu, rota, nespožeraj čekita.
2: Vrota tola nikoho nespožeraja.
0: Pujtaj, ľudkaj, rajme ru, rejujeme. A hop.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca, vona, nuca, vona, vočinene, začinene,
0: začinene,
1: juhu, ratu, ratu, ratu. Rota, rejuja s nami.
2: Snano, sú to viesové, hejsovanské rota.
1: Ja sa rotu, ja se neboju.
0: Ja chcú doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty si tola náš mechanikus.

0: je na podziwie cich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Menderutowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za šulu biše čera prinja stacija zatkula bičtoru 2026. Mustvo Dživja Mišinca vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18. mustvo bi štyrior štaflachavo, viace hač 200 šipusta ľudži bi na športnišče přišlo. Viacore džesatki rajerjev a přiladovarjev je si s dobom triko zdrasčivo, to biše menujce moto čerovšie stacije ve Woklecach. Jako přišodne naredže su ralbičenjo, tam je heslo večora 1990. leta. Menšinová rada Nimske víta rozsud zvierskovej rady regionálne a menšinové reče európsky markovým práve Lipe Škitač. Janek Vočer má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariat zdieli, je rada prostu viacorých zvierskových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje, zajšve piatk přiuzava. Gremi namoja s tem zvjazkové knježostvo iniciativu k trebnemu vodosponjenju postajenju vo Markovem pravi EU zahajič. Konkretne nimaja so zapšiječa, vuprajenja abo vobrote zmenšenovih a regionalnih rečov jako škitna marka zapisač moc.
2: Menšinová rada Nimske, kotriž přisúšia Danojo Nimske, Frizojo, Sintojo a Rumojo, kajštiž Serbia, namoja zvjazkové knježostvo rozsud spišne zvoprodžič. Šprivinu drohu mes Šprijicami a Novým mestom gminie Špriviny do netvaria. To je zaredniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosšu a přirodoškitný zviazk BUND byšu přečivo projekty vo krysa Budušin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezbného časa lutovala silne do přírody zapšimnova a z 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnom aj stenišom aj hamore a čorni pumpe. Vokres Budešin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúč a potom vo dalších kročelách rozsudžič. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zlote vo písmovu dobyva. Minené týdženie Nimský klibový institút Budešine na pousta všelakých klibov a cauto prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budeského a zoreckého vokresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezlo. Kupkec pekarnia v údobe si s rožkovým a ponožitným klibom runie tak, kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori sapsy pekario úspešne na prúhovaniu vosúšku obdželili. Všetky vúsledky vozivý Nimský klibový institút na svojej homepage. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je krolec zarodnictvo ve Vudvoju čera svoje postaletne vopstače vosvičivo. Kež rekne miječelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal derje naletne a letne kvitki předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuotovali, hač loni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo by hač do 1931 džil vúdvorskeje kopvanie, 1976 je zavod do krolec ruku přešo. A to byš upovisče, kýž namakače tež na internetných stronách a na darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca so svunco smie, vostane vici, kojte, bihu dňa, potom pšindu mročele, hač tuna, bo tamnu kapku deša išče sobu nesu. Hej, vidíme, ale převlejac nepšinže, tak znamenča vedra riopraja a to šo dženca pši maximálne 21 stopňach.
4: Kečbuna a 4 smie zorjec, mie s Budešinom, Vukodom a Vospokom tam stejí. Skoncované jezdžidvo a to na levej čárie Kečbu podekým a 4 smie zorjec, mie s Budešinom, Vukodom a Vospokom na levej čárie tam skoncované autosti.
1: Serbský rozvoz.

0: Doppelgin. Genau, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt Vitae.
1: Ze serskim postrovjenim jo se zachopiło za ukniku čišije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve carni gostje gano vesebne drogovanje přes Vůžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görne Bota Vůžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zvego Komorowa ste ulicu Vave vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo nykus do carnego halštroa pšišev, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina převiežo tam małe rycne kurs ze žišimi a nazvucu jo z nimi spiju.
3: Ten cíl tego projekta jo může pat, až te žiši nazgniju, aby slyšaju napšaudu cesto prijedny raz v Serbach. Vezvem komorov je samým, tam v Ninto také južo kšac nico vieže, abo tak. Ale my sme také byli napríklad v Carnej Gezde, alebo také v Vuchovie, v Lauchama, a tam je to pon, tam oni napríklad veľa nevieže. A tak sme mygali im nieco pýdaš v tom, a jo, ja si myslím, až majú hni vegin špos a my také.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Da kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanjo ste letosa pševjadve, projekt se spešujo přes krajne a zvezkove sredki. Přiduce tyžin v autoru, ast vrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve svem komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A ja

Kultur- und Povestteam am Ninto Savas. Filme Maje Naglovee a Juliusa Günzeler stojen Ninto online. Transformacije krajine, venujose aktualne magazin Unikatos, čelaka MDR, s krotkimi filmami. Am jazenimi jove aktualnem udašu teke tvorba Maje Naglovee a Juliusa Günzeler. Film Blaubeeren, černe jagode, z spienkots Edith Akitom a rozgronos umeocoma. Udaše jo hyšči až do maja 2007 advažasča ve mediatece MDR vižeš. Grotk sviši 700 pěš advažaste lieto svojogo obstaša. K jubileoju uvová to mesto filmové ubežovanie za kúštego v tom mesče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julia. Teke šulcka redonia abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenia. Obšimie štiete filmiki spominania nejlubše mestna, žicenia na příchod abo nieco ze šedného dňa. Vážne jo, až filmy nesú dlej ako 15 minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu zčígané a z toho dynastáž vedmeniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filmy. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de abo vodedajšo je v grotkojském Spreekino. Mytovanie nejlepšego filma bužo 9. septembra Sieger 60 v Spreekino. A teke hoci, nedajú se grotkojske lumpovaš ze svojom velikem jubileju. Teke škötové kortky se zvosebnými grotkojskými motivami nento majú. Miaze motivami jo teke serska družka v grotkojskej serskej drastvie a serski pobrač. To dre jo predne raz, až serske motive sú vížeš na škötových kortkach. 13. julia bužo z šišťania Carta Mundi librovaš kortové graše Spremberger originále. Za 7 euro pěš a 2 cento budú napšedajn a to janové turistické informácie v grotku na Marku. Prétne zjavné turnier s tými kortami bužo pěš a 20. julia. Siga jadnas čich v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletných 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na 5 miestnach v kino Klause, v restaurange La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausoids kempingovém parku při Borglinje. Muzika tam na tých miestnach šuži grajo v Ziga Styrich, teke športové vyrážk bužo na tom dňu v Lubinje, ga bieg na Grodojskej kúpie.

0: www. Царский программ. Царский программ. Концерт.
1: Musím přidat, že jo, čochu pozná gratulácia za jednu krádu úspěšnou a cestčonu evropskou muzikáku. Slovakská violinistka Andrea Šestáková jo vodovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vna porada ze slovakského města Michalovce studirovala jo v Bratislavě, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola predná muzikárka ve Bratislava kvartéše, to jo už nieco. Ale jej pšava kariéra jo napšal dostatovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcovky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola na afrikánskem kontinente a v azijske. Jeje nová domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za Žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve 80-tych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagrała sledujúce nagravanie zgromadnie ze státnym orkestrom Brno. Tekty sú obstajali dobre zvisky serskiego rozkvosa do Bratislavy. Jej stil sú opisali přes ciste kultivirované zúk, virtuozitu, dokradnosť a temperament. Svyšiš os hami ninto, te přiduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violínu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocove Gorcoše, ma kradu lyriske pasáže a užívajo citáte ze serskej ľudovej muziky. Viele viasela.

0: do końca jome.
1: Vedkos, přešanja, píšte nám pět 0151 jednazčo 8 6 8 8 6 5.
2: RBB, serský program.

0: Genau. Jetzt ist was für Freunde. Das heißt Vitae.
1: Se serskim postrovjenim jose zachopiwo za ukniku čišije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve carni gostje gano vesetne drogovanje přes Vůžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görne Bota Vůžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zvego Komorowa z tej ulicu Wawe vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo nykus do carnego halštroa pšišev, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina převiežo tam małe rycne kurs ze žišimi a nazvucu jo z nimi spiju.
3: Ten cíl tego projekta jo, môže pať, až te žiši nazgniju, aby svišaju napšaudu cesto priedne raz v Serbach. Vezvem komorov je samým, tam veni nento také južo kšac nico vieže, abo tak. Ale my sme také byli napríklad v Carnej Gezde, alebo také v Vuchovie, v Lauchama, a tam je to pon, tam oni napríklad veľa nevieže. A tak sme mygali im nieco pedaš v tom, a jo, ja si myslím, až majú veni vegin špos a my také.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Dann kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanju ste letosa pševjadve, projekt se spešujo přes krajne a zvezkove sredki. Přiduce tyžin v autoru, a stvrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve svem komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A

0: Jožo peš advažas šaliet, da jo recne centrum vitaj v Hošebusu na Žulojske droze. Jano dve minuše vet dolnosaskego gymnazija jo tam mestno, žož ževaju kušte žijen za tu sasku rec v žišonjach, hortach, v šulach a familjach. Sletne stvrtk jo RCV pšosu na svežin, a to na dnju serskich pedagogu. Na tom dnju dajo předsednico, což nesmejo žednje fejlovaš. WC wie Gregor Klim.
1: Nicht du dort du.
2: Wettkowaka Yvonne Skolzenjolz, wett Žišonje, Vila Kunterbund, Pschijoteke, Dlatije, Torte, Pschetze, Rada, Nažen, Pädagogo, dokolaš tu, dajo Pschetze.
3: Jo, ale nic tak velike, Torte, ale mena s drugimi kolegami, jo, a ten program, jo, jelgin, jelgin.
2: Normalnie majo na dniu pedagogu daleku wanie. Nen to majo svišiš, peša dvaža z čaleta jo recne centrum vitaj be Hošebusu, teke druge su dla toga pšišli.
4: Ja som Iva Šultinova, ja som vjednica v Berkovich, v Hoše. A nen to ja som hol na tom rednom svišenje. A te drugi razy my sme ho za daleku wanie, abo za materiálie gledaš a tak dalej.
5: Ja som Knieni Vilkova, pehadam z Polskeje. Ja som Ceptáka v Janšelcach Petsajčo. Pred dvema letoma som môj studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o, vítaj centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs. A pen, ja som o, uknula za môj studium. My sme mieli všakorakie předměty, řecná praxa a stavizny serbo a kulturu a tak dále.
2: Kito Elaja bo prejedne vědnik řecného centruma prejed k pěša dvaža z čalit. Ven běží, kak jo se živo RCV v těch letách rozšerjavo.
6: Produkuju řecné materiály, živaju vele z uknikam ve pozninách, řecné ligva maju. A také te dále kubvany, ty šišunicu, si ja myslím, dere by žijú.
7: Umenienie sú inakšie ako tenca, až v niektorých šulách neovedce serská úcpa, s tým musíme sa nekak meriť a také materiály sú inakšie, nie to musíme nové materiály nažívať, přimierané novému casoju, modernejšie materiály a tak ďalej. To musíme sa přimieriť tým umenienom.
2: To Gronny Bernd Melcher, ven vet leta 2019, čo recné centrum v Hošebusu navedujú. Až sa to živo zmenijo, k tomu přigosujú předsedary domoviny David Statnik.
8: Myslím, Rizne Centrum Žinca nejovece jano jana institucija, ktoréž knigby producirujo, ale Žinca vížiš vece a vece, také te projektne živo je vážne a ze s tým projektným živom také te Rizne rumy. A to je nieco, což so ho veľkým senzibilne cyni, máme jo šakých sobuživacujúcich, ktoréž na to gledajú, až máme tam ten přístup. A ja si myslím, až jo také popšavom ten Rizne Centrum hove Dolne Vúžice na ideálnej situácii, dokož dva menšiny a ty sebe Dolnosiarským gymnázium žeš máme také ten serský příchod a my víme až to z tý rycu rovno nejo všechno všetci tak lašče, ale já si myslím, až nebyl my ten rycný centrum měli, by to bylo velé šešo bylo.
2: Vesebně to projektové živo se serskými familiami jsou v sledných letách mecovali, zakroníte za to, jo také soboživa šery Oleg Daragova.
9: A to mě láže velký na učobě, te familie, žeš se serska rec za malej žiši, ako mamina rec dalej dala. A ja se myslím, také te familie, veľkým rad to přiuzeju. Te naše zmakania nie sú pšavidlovne, ale sú dosť cesto. Ja by se žicil, až sú ešte cestej. Felujú miest naš ideje. A za všechny naraženia som přecej žekovný.
2: Jano s jadným recným rumom tak pšavě dali nižo a ten jo net pla recného centruma. Neglidajúco na blízkosť k Dolnosiarskému gymnáziu přeci menej úkníkov bydlí v Dolnosiarském internáše. Ešte raz Bernd Melcher.
7: Máme nejto tú situáciu až na ja. Te staršie rad veci nedajú svoje žišiho z ruku kann ich mal sagen. Doch, das nicht nur das ist nicht speziell, die Psych, alle Starische nicht doppelt, ein Psychwort. Ja, denke, nicht nur Mama ist ja lebendes Whisky, aber da schaue ich es mehr, als ich mich kurz zu sehen, aber kurz zu Stunde ist Bus am Jesch, Dome Jesch, dann nicht nur Tag, auch nicht anders.
2: Na svěženě pak nejsou stojali šikne, tožte aktuálne upomínania ve fokusu, se s kterými musí recné centrum zavěstče vejováš, přemálo ceptario, přemálo žišonicu. To nejo prýk pěša 26 let bylo jinak vě ještě kito ela.
6: Tak jsme byli duce v těch vědskách, v těch šišoniach, a jsme tam bavili a natvarili te prvné kupky. A z dobą jsme také hledali, že namakáme nových žišovniců, dokoláž je to ten nejvážnější bylo, až jich můžeme rycně ukupovat.
0: A to vestanjo dali nadauk za recne centrum vitaj v Hožebosu. Pěš ad važas čalietne jubileje recnego centruma vitaj su svišili sobu živašerki, pedagogi a pedagogoki slietne stvrtk v Hožebosu.

Teuer Bürokonzert sa violino as Mützkowe Orchester wird Jana Pavoa Nagela. Specialist scho Statno Orchester Brno pod navedovaním Jana Chlebničeka. Violino jo grauer Andrea Šestáková.